seděli v chatě a kůrili, z rádia počúvali zprávy. Za oknom výhled perfektný na polovicu rozobratej kravy. Boli to tak povediac dva svety, ťažobný technik a poľovný host, ten, ktorý si sakra dobre zaplatí. Becherovkou zapíjali úprimnosť. Koukni to tu, nemáš něco lepšího, než celý den válečunky v chatě.